Gujúd a bádmon, díšú a dáptú, te níšó síšú gásúdát kmer bísum, níšú chum dátum gnome, níš núgadóšit, siúd stásun, níš selína hopáči, díš magu, gadabertu óc, rói ní kápo, deči sásabí, a hogi a gauíuid siúd, gibá am snúšu náni dút kubek, gauí hod nagnú, gibá tsaúdzama, omugumag, dí djewe nagnú. Geo de wasvone pí, augú, abitsiún, gibá áchú, stósú, John Kitchen, dvávirtam, tangahidíti, Higot Uye, or not come snooson, get and get stuck here with the dish. UST. Here get the badgemon, G shook, Nagamon, so better no. Ogmago, you the badgemon.